0: A to i do práce. Absolutním hitem jsou fotbalové dresy, které zaplavily New York i Los Angeles díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Nového trendu si všímají i nejluxusnější značky. Módní domy poslaly na mola modelky v cyklistických helmách nebo typicky běžeckých legínách nebo šortkách. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
1: Velký fotbalový favorit je ze hry. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa porazili obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s budoucími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj se odehraje už dnes v 9 hodin večer. Francouzi si v sobotu zahrají s poraženým mužstvem o bronz. Dnes musíme na obloze počítat se sluníčkem i mraky, ty přinesou přeháňky nebo i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severu území bude jen kolem 21. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Filip Turek zařazuje zpátečku. Poslanec za motoristy nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označený za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Včera odpoledne ho vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš otevřel pouze téma rezignace na pozici zmocněnce, pokud se ukáží pravdivými zveřejněné záběry havárie. Předseda motoristů a vicepremiér Petr Macinka večer novinářům řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal funkci dočasně k dispozici. Připomenu, že během nehody se Turkovo auto střetlo s nemocničním vozem, který houkal. Jeho řidič je zraněný. Turek těsně před karambolem podle dostupných záběrů předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, poté jeho auto jako jediné vjelo do křižovatky a nemocniční vůz skončil po střetu na střeše na tramvajových kolejích. Během letu minul skupinu chodců. Práce hasičů na torzu budovy 34 ve zlínském průmyslovém areálu pokračují. Už se ale řeší demolice. Uskutečnit by se měla v průběhu srpna.
2: Šestý den po požáru jsou hasiči stále na místě a prolévají doutnající horkou suť. Město pro ně připravilo v jedné z budov areálu týlové zabezpečení, včetně teplé stravy a prostoru pro střídání směn. Na koordinačním štábu se teď už mluvilo také o průběhu budoucí demolice. Už se ohlásila specializovaná firma, která by měla na místě pracovat několik srpnových týdnů. Pozornost vzbudila i informace o tom, že se blíží silné bouřky a ty by mohly poslat torzo k zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Na Liberecku se včera zranili 3 muži během čištění plynového potrubí vzduchem. K nehodě došlo v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. 2 muži utrpěli těžká zranění, 1 lehká. Jednoho z mužů do nemocnice dopravil záchranářský vrtulník. Mluvčí krajské záchranky to řekl agentuře ČTK. Policejní mluvčí uvedla, že při čištění potrubí vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti výbuchu kriminalisté vyšetřují. Elektromobily jsou čím dál víc v kurzu. Odborníci na zpravodajském portálu iDnes.cz se shodli, že už o elektrických autech neplatí řada mýtů. Třeba ten, že mají elektromobily krátký dojezd. Dnes už řidiči dokážou na jedno nabití ujet i 900 kilometrů.
3: I když je stárnutí na výdrži baterek znát, automobilky už s tím umí počítat. V autech je tak reálně větší akumulátor, než jaký výrobce slibuje. Rudolf Riedl z firmy Innogy Energo na zpravodajském portálu iDnes.cz popsal i svoje zkušenosti.
4: Po 3,5 letech velmi intenzivního provozu napříč Evropou to auto bylo schopné pořád nabíjet lehce nad tu hodnotu, kterou ta automobilka vám deklaruje.
3: Riedl ale zároveň přiznal, že elektromobily mají i své nevýhody.
4: Váha toho vozu je třeba o nějakých 350, možná až půl tuny víc. Ty auto mají zase větší spotřebu pneumatiky.
3: Kdyby si teď všichni Češi pořídili elektromobil, nejspíš by to neutáhla naše elektrická soustava. Odborník na energetiku Michal Macenauer počítá s tím, že bude brzy potřeba významně posílit naše rozvodny.
5: Není to nic nepřekonatelného, ale určitě to není otázka nějakého šíleně rychlého rozvoje.
3: Jak významně ušetřit na provozu elektromobilů a spoustu dalších typů se dozvíte v pořadu Lounge na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme sluníčko i mraky, objeví se přehánky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme mezi 23 a 28 stupni. Na severu území bude chladněji, jen kolem 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Obědy Čechů jsou zase o něco dražší. Od ledna do června se jejich ceny průměrně zvedly o 4 koruny na 202 korun. Je to o skoro 6,50 víc než před rokem. Vyplývá to z transakcí z benefitních karet. Výsledky má agentura ČTK. Nejvíc zaplatí lidé za obědy v Praze v průměru 228 korun. Z krajských měst se dá nejlevněji naobědvat v restauracích ve Zlínském a v Olomouckém kraji. A to zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě. O dostavbu dálnice D35 se ucházejí tři soukromníci. Úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí se bude totiž dělat takzvanou PPP formou. Jde o partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Znamená to, že vítězný koncesionář dálnici na vlastní náklady postaví a po určitou dobu bude úsek provozovat a udržovat. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo dopravy mohlo v září. Stavba víc než 35 kilometrů dlouhé části pak má začít ještě letos. Mluvčí dopravního rezortu Filip Medelský připomíná, že dostavba dálnice D35 je pro Česko naprosto klíčová.
2: Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na té se současné silnice 1/35 a také odvede část transitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
1: Vítězný koncesionář bude dostávat platby od státu za to, že bude dálnice dlouhodobě dostupná jejím uživatelům ve smluvně stanovené kvalitě. Úsek D35 bude provozovat 22 let, pak přejde zpátky pod stát. Pro řidiče zůstane zpoplatněná stejným způsobem jako ostatní české dálnice. Nejméně 6 obětí má požár v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Vyplývá to z večerních informací agentury DPA. Co oheň způsobilo, stále není jasné. V budově se v době vypuknutí požáru nacházelo asi 250 stavebních dělníků. Američané zahajují nový módní trend. Klasické obleky začínají doplňovat sportovní dresy. Letošní léto totiž ve Spojených státech patří koníčkům. Lidé tak klidně nosí fotbalové dresy v kombinaci s elegantním sakem. Došlo i na cyklistické helmy.
3: Americká média hovoří o módní revoluci. Tradiční čistě korporátní styl se považuje za nudný. Nový směr se nazývá hobby dressing. Lidé nosí oblečení inspirované svými zálibami, a to i do práce. Absolutním hitem jsou fotbalové dresy, které zaplavily New York i Los Angeles díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Nového trendu si všímají i nejluxusnější značky. Módní domy poslaly na mola modelky v cyklistických helmách nebo typicky běžeckých legínách nebo šortkách. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Velký fotbalový favorit je ze hry. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa porazili obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s budoucími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj se odehraje už dnes v 9 hodin večer. Francouzi si v sobotu zahrají s poraženým mužstvem o bronz. Dnes musíme na obloze počítat se sluníčkem i mraky, ty přinesou přehánky nebo i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severu území bude jen kolem 21. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek.

milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

0: Filip Turek zařazuje zpátečku. Poslanec za motoristy nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označený za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Včera odpoledne ho vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš otevřel pouze téma rezignace na pozici zmocněnce, pokud se ukáží pravdivými zveřejněné záběry. Havárie. Předseda motoristů a vicepremiér Petr Macinka večer novinářům řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal funkci dočasně k dispozici. Připomenu, že během nehody se Turkovo auto střetlo s nemocničním vozem, který houkal. Jeho řidič je zraněný. Turek těsně před karambolem podle dostupných záběrů předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, poté jeho auto jako jediné vjelo do křižovatky a nemocniční vůz skončil po střetu na střeše na tramvajových kolejích. Během letu minul skupinu chodců. Práce hasičů na torzu budovy 34 ve zlínském průmyslovém areálu pokračují. Už se ale řeší demolice. Uskutečnit by se měla v průběhu srpna.
1: Šestý den po požáru jsou hasiči stále na místě a prolévají doutnající horkou suť. Město pro ně připravilo v jedné z budov areálu týlové zabezpečení, včetně teplé stravy a prostoru pro střídání směn. Na koordinačním štábu se teď už mluvilo také o průběhu budoucí demolice. Už se ohlásila specializovaná firma, která by měla na místě pracovat několik srpnových týdnů. Pozornost vzbudila i informace o tom, že se blíží silné bouřky a ty by mohly poslat torzo k zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Na Liberecku se včera zranili 3 muži během čištění plynového potrubí vzduchem. K nehodě došlo výlovem u Hodkovic nad Mohelkou. 2 muži utrpěli těžká zranění, 1 lehká. Jednoho z mužů do nemocnice dopravil záchranářský vrtulník. Mluvčí krajské záchranky to řekl agentuře ČTK. Policejní mluvčí uvedla, že při čištění potrubí vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti výbuchu kriminalisté vyšetřují. Elektromobily jsou čím dál víc v kurzu. Odborníci na zpravodajském portálu iDnes.cz se shodli, že už o elektrických autech neplatí řada mýtů. Třeba ten, že mají elektromobily krátký dojezd. Dnes už řidiči dokážou na jedno nabití ujet i 900 kilometrů.
2: I když je stárnutí na výdrži baterek znát, automobilky už s tím umí počítat. V autech je tak reálně větší akumulátor, než jaký výrobce slibuje. Rudolf Riedl z firmy Innogy Energo na zpravodajském portálu iDnes.cz popsal i svoje zkušenosti.
3: Po 3,5 letech velmi intenzivního provozu napříč Evropou to auto bylo schopné pořád nabíjet lehce nad tu hodnotu, kterou ta automobilka vám deklaruje.
2: Riedl ale zároveň přiznal, že elektromobily mají i své nevýhody.
3: Váha toho vozu je třeba o nějakých 350, možná až půl tuny víc. Ty auto mají zase větší spotřebu pneumatik.
2: Kdyby si teď všichni Češi pořídili elektromobil, nejspíš by to neutáhla naše elektrická soustava. Odborník na energetiku Michal Macenauer počítá s tím, že bude brzy potřeba významně posílit naše rozvodny.
4: Není to nic nepřekonatelného, ale určitě to není otázka nějakého šíleně rychlého rozvoje.
2: Jak významně ušetřit na provozu elektromobilů a spoustu dalších typů se dozvíte v pořadu Lounge na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Dnes čekáme sluníčko i mraky, objeví se přehánky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme mezi 23 a 28 stupni. Na severu území bude chladněji, jen kolem 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 6.
1: Obědy Čechů jsou zase o něco dražší. Od ledna do června se jejich ceny průměrně zvedly o 4 koruny na 202 korun. Je to o skoro 6,50 víc než před rokem. Vyplývá to z transakcí z benefitních karet. Výsledky má agentura ČTK. Nejvíc zaplatí lidé za obědy v Praze v průměru 228 korun. Z krajských měst se dá nejlevněji naobědvat v restauracích ve Zlínském a v Olomouckém kraji. A to zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě. O dostavbu dálnice D35 se ucházejí tři soukromníci. Úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí se bude totiž dělat takzvanou PPP formou. Jde o partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Znamená to, že vítězný koncesionář dálnici na vlastní náklady postaví a po určitou dobu bude úsek provozovat a udržovat. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo dopravy mohlo v září. Stavba víc než 35 kilometrů dlouhé části pak má začít ještě letos. Mluvčí dopravního rezortu Filip Medelský připomíná, že dostavba dálnice D35 je pro Česko naprosto klíčová.
2: Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
1: Vítězný koncesionář bude dostávat platby od státu za to, že bude dálnice dlouhodobě dostupná jejím uživatelům ve smluvně stanovené kvalitě. Úsek D35 bude provozovat 22 let, pak přejde zpátky pod stát. Pro řidiče zůstane zpoplatněná stejným způsobem jako ostatní české dálnice. Nejméně 6 obětí má požár v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Vyplývá to z večerních informací agentury DPA. Co oheň způsobilo, stále není jasné. V budově se v době vypuknutí požáru nacházelo asi 250 stavebních dělníků. Američané zahajují nový módní trend. Klasické obleky začínají doplňovat sportovní dresy. Letošní léto totiž ve Spojených státech patří koníčkům. Lidé tak klidně nosí fotbalové dresy v kombinaci s elegantním sakem. Došlo i na cyklistické helmy.
3: Americká média hovoří o módní revoluci. Tradiční čistě korporátní styl se považuje za nudný. Nový směr se nazývá hobby dressing. Lidé nosí oblečení inspirované svými zálibami, a to i do práce. Absolutním hitem jsou fotbalové dresy, které zaplavily New York i Los Angeles díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Nového trendu si všímají i nejluxusnější značky. Módní domy poslaly na mola modelky v cyklistických helmách nebo typicky běžeckých legínách nebo šortkách. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Velký fotbalový favorit je ze hry. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa porazili obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s budoucími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj se odehraje už dnes v 9 hodin večer. Francouzi si v sobotu zahrají s poraženým mužstvem o bronz. Dnes musíme na obloze počítat se sluníčkem i mraky, ty přinesou přehánky nebo i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severu území bude jen kolem 21. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, poděkování za ně patří do naší redakce. Společně startujeme středeční ráno s datem 15. července tady na rádiu Český impuls. Adam Kořica přeje hezké ráno a teď už Karel Gott a jeho Kantiléna.

0: Proglas Radio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino a v něm Helena Vondráčková, písnička Pátá z filmu Rebelové.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Od filmové tematiky se daleko neodkulíme ani v naší první ranní středeční hudební dvojici. Nabídnu totiž filmové písničky, více prozradím po půl sedmé. V Nigeru vládne vojenská diktatura. Proč do takových podmínek jezdí cestovatelé, prozradí Jirka Kolbaba o půl druhé. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou nám Halina Pavlovská poradí, jak přežít neopytovanou lásku. Její postřehy uslyšíme v 16 hodin a 15
1: hudební
0: minut.
1: Kalendář kino
0: a v něm Helena Vondráčková. Přeji pohodlný
1: poslech. Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
2: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
1: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o půl dvanácté.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, středa 15. červenec. Do půl sedmé ještě určitě Petr Rezek, skladba Nejkrásnější déšť. Dnes v hudebním kalendáři budeme mluvit o písničce Táta, máma a syn. Jak došlo k tomu, že napsal textař Jan Krůta tuhle skladbu pro Václava Neckáře? Na otázku odpovíme dnes v půl dvanácté.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé naše další muzika let 60. až 80. Karel Zich, písnička Alenka v říši divů. Také zaspívá Viktor Sodoma, ze všeho nejdřív Michal David, nahrávka Je to blízko. Teď už ale předávám slovo do naší redakce. Na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí. Přeji hezké ráno.
1: Dobré ráno. Hasiči ve středních Čechách vyjížděli kvůli bouřce k popadaným stromům nebo vytopeným sklepům. Tři muži utrpěli na Liberecku zranění při čištění plynového potrubí vzduchem. Rusko zaútočilo na obchodní lodě v Černém moři a přístavy v ukrajinské Oděské oblasti. Ve Francii zadrželi 6 lidí kvůli požáru lesa ve střední části země. Nasazené tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily do druhého kola v Aténách. A dnes bude oblačno až polojasno, přechodně s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Teď ráno ještě v Čechách ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český
1: Impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: kořicí. Ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 15. červenec. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám nabídne filmové písničky. Představte si to, že v tento den roku 1896 proběhlo u nás první promítání. Bylo to v Karlových Varech a proto jsme si pro vás jako první písničku této hudební dvojice vybrali skladbu z filmu Vrchní prchni, který se právě ve Varech natáčel. Čeká nás Severní vítr Jaroslava Uhlíře a pak nás také nemine Petr Spálený, skladba Pane, vy jste vdova ze stejnojmenného filmu.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do sedmé, do zpráv celou, za malou chvíli Pavel Vítek, píseň Mám rád vůni tvý kůže. Do jakého rána jste se probudili? Jakou teď máte středu s datem 15. července? To vše mi můžete napsat. Sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, a to buď to na náš WhatsApp, a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Číslo je stejné 734-787-981. Napište mi a zapojte se i vy do ranního vysílání tady na rádiu Český impuls. Na řadě je Pavel Vítek, přeji hezké ráno.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Hasičům ve středních Čechách přibylo výjezdů kvůli bouřce, zasahovali u pobadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Podle mluvčího krajských hasičů Dominika Pěničky tam bouřky doprovázel silný vítr i intenzivní přívalové srážky. Problémy byly také na železnici. Kvůli spadlému stromu musel být přerušený provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že výraznější supercela se objevila na Příbramsku. Výstrha před silnými bouřkami platí do dnešních 10 hodin. Tři muži se zranili na Liberecku při čištění plynového potrubí, přišli k nim na louce u jednoho rodinného domu. Dvě zranění jsou těžká. Podle mluvčí policie došlo po natlakování plynového potrubí vzduchem k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti incidentu podle ní vyšetřují kriminalisté. Filip Turek se dočasně vzdává funkce, přestane vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Poslanec za motoristy oznámil, že tak činí do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody, při které se v centru Prahy střetl se sanitkou. Dodal, že pokud bude označen za viníka, na post zmocněnce rezignuje. Opoziční politici vyzvali Turka ke složení poslaneckého mandátu a k odstoupení z funkce. Předseda motoristů a vicepremiér Macinka řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup. Počká si na rozhodnutí policie. Fotbalové mistrovství světa má prvního finalistu. O zlato si zahraje Španělsko, které porazilo Francii 2-0. O svůj druhý titul bude bojovat po 16 letech. Ve svém dosud jediném finále zdolalo Nizozemce. V neděli se Španělé utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu naměří kolem 21 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 7:04, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké středeční ráno s datem 15. července. V rámci ranního tématu se zaměříme na dlouhověkost, více už za malou chvíli, a teď česká muzika let 60. až 80. Tohleto je Hana Zagorová, písnička Proč nejsi větší. Přeji pohodový poslech. Středa 15. červenec.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa, 15. červenec, přeji hezké ráno. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Karel Gott, písnička Život je bílý dům z filmového muzikálu Starci na chmelu. Koukám na vaše textovky ohledně počasí, dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo a 19 stupňů, a také nás z Kraslic zdraví milá paní Helča, která hlásí 14 stupňů. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu, a nebo můžete napsat klasickou SMSku, číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středa, 15. červenec, ráno v plném proudu, můžeme se těšit na naši impulzovic krabičku. Čeká nás v ní Vladimír Mišík, písnička Stříhali do hola, malého chlapečka, více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda. Kolega Saša Hemala se za nás probere televizním programem, jeho TV tipy nabídneme o 12:30. Dlouhověkost. Recept na dlouhověkost hledáme v rámci ranního tématu. Mě zajímá právě, na co přísahali vaši rodiče nebo prarodiče. Co děláte pro své zdraví a kondici vy? Máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit? A máte ve své rodině někoho, kdo se dožil stovky? 604-111-211, toto je číslo k nám. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Teď letní kino a v něm Karel Gott, píseň Život je bílý dům z filmové muzikálu Starci na chmelu. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Přeji hezké ráno z našeho rádia, středa, 15. červenec, blíží se nám 7:30, kolega Vítek Zábranský pomalu finišuje krátký přehled zpráv, my si do té doby ještě určitě zahrajeme muziku let 60. až 80. a také se pustíme do dnešního ranního tématu. My hledáme recept na dlouhověkost, snad každá rodina má babičku, dědečka nebo strejdu, kteří přesně vědí, čemu vděčí za své zdraví a vitalitu. A my se ptáme, jaký je váš recept na dlouhověkost, na co přísahali vaši rodiče nebo prarodiče, co děláte pro své zdraví a kondici vy, máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit a máte ve své rodině někoho, kdo se dožil stovky?
1: Dobré ráno, tak u nás dlouhověkost jede, prababička měla 98 a moje babička bohužel letos odešla za Dubový most a měla 100 let.
0: Dlouhověkost, to je očtu běží. Mě i nadále zajímá, jaký je váš recept na dlouhověkost, na co přísahali vaše rodiče nebo prarodiče, co děláte pro své zdraví a kondici i vy. Máte nějaký rodinný zvyk nebo dobrou radu, na kterou nedáte dopustit? A máte ve své rodině taky někoho, kdo se dožil stovky? 604 111 211, to je číslo k nám a my si teď do 7:30 pouštíme muziku let 60. až 80.
2: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
4: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
3: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno z rádia Český Impuls. Zdraví nás od Řípu z Mětěše paní Dáša, která hlásí 17 stupňů a slunce. Vaše další zprávy sbírám na čísle 734-787-981. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský. Vítku, ty máš pro nás nejnovější zprávy. Hezké ráno i tobě a je to tvoje.
1: Dobré ráno. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Sněmovna dnes patrně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Nejméně 6 lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově v centru Bruselu. Počet nakažených eblou v Kongu se zvýšil na více než 2000 lidí. A fotbalisté Španělska porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0 a stali se prvními finalisty šampionátu. A dnes bude oblačno až polojasno, přechodně s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 23 až 28 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

14 vtívčího klíně. Někdo má pletky rád. Já radši sklidici vína.

0: Za 2 minuty 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. A my teď na rádiu Český impuls potěšíme všechny milovníky folku, dobré muziky, také poezie. Nabídnu totiž skladbu Stříhali do hola malého chlapečka v podání Vladimíra Mišíka. A pozor, pokud patříte mezi ty, kteří tuto písničku máte rádi, tak máte něco společného s Petrem Jandou, který nám tuto skladbu uvede. Máme za 2 minuty 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Vladimír Mišík a Stříhali do hola malého chlapečka. Tak to je těžká klasika a písnička, kterou mám opravdu hrozně rád. V té půlce 70. let, když se objevila, to bylo nádherné a nečekané spojení folku, rocku a poezie. Najednou to zpívali lidi, kteří si předtím nikdy nepřečetli žádnou básničku, ale nevěděli, že nějaký básník Josef Kainar existoval. Lidi ji mají pořád rádi a to je vždycky jedno z měřítek kvality.

0: Středa, 15. červenec, přeji hezké ráno, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou naše ranní téma. Někdo nedá dopustit na pohyb, jiný na domácí slivovici a další tvrdí, že nejdůležitější je k dlouhověkosti radost ze života. A o radosti ze života víme své. My se dnes v ranní tématu společně s vámi zaměřujeme na dlouhověkost. Mě zajímá, na co přísahali vaši rodiče nebo prarodiče, co děláte pro své zdraví a kondici vy. Máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit? A máte ve své rodině někoho, kdo se dožil stovky?
1: Takže u nás v rodině dlouhověkost u jednoho člověka, u mojí pratety, žije teďka v Ostravě v domě s pečovatelskou službou, je jí 97 let, jinak ta krátkodobá paměť, ta už tam nějak není, ale to, co se stalo před druhou světovou válkou a za války, to vám řekne tak, jak by to bylo včera.
0: Recepty na dlouhověkost, jsem s nimi, 604-111-211, to je číslo k nám, my se těšíme na vaše další reakce. Do 8. naše muzika let 60. až 80. přeji pohodový poslech.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Čtvrtina Česka vadne, řeky kvůli suchu vysychají, zelená apokalypsa je například v řece Dyje, voda mizí a kyslík žerou sinice. Ze stojící kaše museli včera ryby zachraňovat hasiči. Sucho ale netrápí jen rybáře, ale také zahrádkáře a zemědělce. Na čtvrtině území je vlhkost v půdě pod 10%. To znamená, že rostliny nemají odkud brát vodu a vadnou. V posledních 10 dnech sice zapršelo, ale jen lokálně. Situaci příliš nevylepší ani bouřky, jsou jen lokální a prudké, proto spíš škodí. Obchodníci na karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvím. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
2: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu, či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na karlovarském filmovém festivalu téměř 120 kontrol. 7 z 13 obětí požáru ve Španělsku je z Británie, podle agentury AFP to oznámili včera večer úřady. Další 3 oběti pochází z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země vypukl minulý týden a zničil na 7000 hektarů území. Podařilo se ho dostat pod kontrolu a evakuovaní obyvatelé se začali vracet do svých bydlišť. Úřady také organizují pátrací akce po několika pohřešovaných. Zástupci španělských úřadů zcela nevylučují, že by počet obětí mohl dále vzrůst. Českým tenistkám se vstup do soutěže v Aténách vydařil. Barbora Krejčíková potvrdila roli nasazené trojky a porazila ve dvou setech Bulharku Tomovovou. V druhém kole se utká s Monnetovou z Francie. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová, která zdolala Belgičanku Kostulasovou. V dalším kole se střetne s běloruskou Sasnovičovou. No a dnes bude většinou oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vítku, díky, 3 minuty po 8 hodině, středa 15. červenec, Adam Kořica přeje hezké ráno. Zároveň zdravím všechny muže se jménem Jindřich, kteří dnes slaví svátek a pro oslavence jsem si teď vybral, nachystal Dalibora Jandu písničku Snad jsem si jí měl všímat víc. Dobré ráno.

0: Léto na českém impulsu.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo nedělá.

0: jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhle té bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Za 4 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 15. červenec. Dobré ráno z Neratovic, přeje paní Eva, která hlásí slunečno a 18 stupňů. Děkuji za zprávu. Další textovky ohledně vašeho počasí, ohledně toho, do jakého rána jste se probudili, mi můžete poslat buď to na náš WhatsApp, a nebo klasickou SMS-kou, číslo je stejné 734-787-981. Za 4 minuty, 8:45 a za malou chvíli letní kino a v něm písnička Můj čas ze seriálu Sanitka.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: V naší další hudební dvojici nám zaspívá ročník 1943. Už teď můžu prozradit, že se můžeme těšit na Václava Neckáře, koho dalšího uslyšíme, řeknu po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Zaposloucháme se do těchto hudebních žánrů po 19. hodině. Byli jste někdy na koncertě Václava Neckáře? Tak dejte nám vědět na náš Facebook. O písničce Táta, máma a syn bude dnes hudební kalendář. Jak vznikala? Dozvíme se o 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme za 3 minuty, 8:45 a teď už letní kino. Hana Zagorová, Petr Gottwald a Standa Hložek. Dobré ráno.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, středa 15. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 8:30. V ranním tématu hledáme recept na dlouhověkost. Snad každá rodina má babičku, dědečka nebo strejdu, kteří přesně vědí, čemu vděčí za své zdraví a vitalitu. Nikdo nedá dopustit na pohyb, jiný na domácí slivovici a další tvrdí, že nejdůležitější je radost ze života. O tom víme své. Co vy? Jaký je váš recept na dlouhověkost?
1: Babička se dožila 98 let a do 80 pracovala na poli. Děda se dožil 62.
2: Manželová babička se dožila 105 let kvůli tomu, že každý den si dala ráno štaprly becherovky a byla čilá, usměvavá a měli jsme ji moc rádi.
0: Tak to slyšíte sami. Děkujeme za tip, na co přísahli v rámci dlouhověkosti vaši rodiče nebo prarodiče. Co děláte pro své zdraví a kondici vy? Máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit? A máte ve své rodině někoho, kdo se dožil stovky? Stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Hudební kalendář Českého impulsu. Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
4: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
3: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme po 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 15. červenec, přeji hezké ráno. Na řadě je za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Vítězslava Vávru a písničku Dívky z diskoték. Teď už ale Vítek Zábranský a rychlý přehled zpráv. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy, je 12 zraněných lidí. Hasiči ve středních Čechách vyjížděli kvůli bouřce k popadaným stromům nebo vytopeným sklepům. Sněmovna podpořila jednodušší pravidla pro odvádění DPH v přeshraničním obchodě. Ve Vysokých Tatrách na Slovensku zemřel po pádu ze skály polský turista. Bolivijská prokuratura prověřuje možný nábor do ruských jednotek na Ukrajině. A dnes bude oblačno až polojasno, přechodně s přehánkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hudební dvojice
1: aneb.
2: Máme za 4 minuty 3 čtvrtě na 9 a teď už naše hudební dvojce zaspívá ročník 1943. Václav Neckář, písnička Táta, máma a syn. Mimochodem o této skladbě bude i dnešní hudební kalendář, a to 11:30. A pak také uslyšíme Jaromíra Majera, nahrávku Malý přítel z města N.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 15. červenec, blíží se 9. hodina, do dnešního dopoledne, do zpráv celou, ještě vaše další reakce v rámci ranního tématu. My hledáme recept na dlouhověkost, snad každá rodina má babičku, dědečka nebo strejdu, kteří přesně vědí, čemu vděčí za své zdraví a vitalitu. Nikdo nedá dopustit třeba na pohyb, jiný na domácí slivovici a další tvrdí, že nejdůležitější je radost ze života. A nás zajímá, jaký je váš recept na dlouhověkost.
1: Můj děda zemřel ve 106 letech a dlouhověkost máme v rodině, protože i moje máma zemřela skoro v 90.
2: Zdravím, k té dlouhověkosti jste mi připomněli, už jako malej klučina jsem chodil nějakému Mangoldovi pro okurky a pro ořechy a pak co by v dospělosti, už jsem s ním hrával kulečník u nás na hospodě a furt dědek vypadal stejně a když jsem s ním jednou hrál, říkám, dědo, a kolik vám vůbec je? A on se otočil, jak držel to tágu a říká 86, cinku. Pořád 86. Čau, čau.
0: Děkujeme za vaše ohlasy, rady, tipy. My teď pokračujeme v muzice let 60. až 80. a kolega Vítek Zábranský už finišuje zprávy, které uslyšíme v 9. Já vám přeji pohodový poslech u našeho rádia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Rádio Český impuls.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Choking at Lozello.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Dobré dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav podvečer na síti X informoval, že situace byla složitá, výstrahu zmírnil. V severovýchodních a severních oblastech snížili stupeň nebezpečí z velmi silných bouřek na silné. Ve středních Čechách měli přesto hasiči napilno, zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Problémy byly také na železnici. Kvůli spadlému stromu musel být přerušen provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Výstraha před silnými bouřkami platí do dnešních 10 hodin. Dopravní experti se v případě Turkovy nehody brání předčasným závěrům. Poslanec motoristů v pondělí v centru Prahy se střetl s nemocničním autem, které skončilo. Dopravní experti se v případě Turkovy nehody brání předčasným závěrům. Poslanec motoristů se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním autem, které skončilo převrácené na kolejích. Politik proto dočasně nebude vykonávat post vládního zmocněnce. Podle dopravního experta Romana Budského není situace tak jednoznačná. Zpravodajskému webu iDnes.cz řekl, že nové záběry sice ukazují nestandardní poslancův manévr, zároveň ale odkrývají nepřehlednou situaci v dočasném značení. Místo nehody u IP Pavlova se opravuje a je tam omezení. Budský tamní značení považuje za extrémně nepřehledné. Nehodu pro Blesk okomentoval také dopravní expert Jan Pechout. Podle něho poslanec zkrátka nechtěl čekat v koloně a tak to vzal přes odbočovací pruh, což považuje za nezodpovědné. Zásadním otazníkem podle odborníků zůstává, proč poslanec nereagoval na houkající nemocniční vůz. Pochybit podle Budského mohl také řidič tohoto auta. I když má přednostní právo jízdy, musí si být šofér jistý, že je průjezd absolutně volný. Nehodu teď vyšetřují policisté, Turek se zatím dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce. V případě prokázání viny rezignuje. Češi podceňují spoření na důchod. Více než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí v předdůchodovém věku spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka nám potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
3: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně protože spočítalo se to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
2: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu. Favoriti na mistrovský fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2, zahraje si tak v sobotu o třetí místo. A druhém finalistovi se dnes rozhodne mezi Argentinou a Anglií. No a dnes bude oblačno až polojasno, ojedinělé s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 15. července. A teď už Michal Kocáb, písnička S cizí ženou v cizím pokoji.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, středa 15. červenec. My na Facebooku se bavíme o tom, jestli jste byli někdy na koncertě Václava Neckáře. Dnes nás totiž čeká písnička Táta, máma a syn v podání právě Vaška Neckáře a budeme se o ní bavit v hudebním kalendáři. Jak vznikala, uslyšíme o 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku let 60. až 80. Já se přiznám, že jsem zatím neměl tu čest navštívit koncert Václava Neckáře, když teď uvažuju, že možná na Českém jednou s Impulzem, že bych ho viděl v pražské O2 aréně. Nevím, musel bych zazpomínat. Každopádně paní Jitka Peterková píše, ano, bylo to myslím v roce 1980 po vydání jeho desky Planetárium. Dále koukám, že paní Petra Novotná také píše, ano, byl u nás v kulturním domě někdy v 80. letech, když vyšla LP dvoudeska Planetárium, stejně se jmenovali program, na který jezdil se svou skupinou Bacily. Dále koukám, že paní Marie Vejmolová byla čtyřikrát na koncertě Václava Neckáře, poprvé jsem dostala vstupenku jako dárek k 13. narození. Nám. Tak i vás určitě potěší dnešní hudební kalendář. Bude o písničce Táta, máma a syn, a to o 11:30. Facebook našeho rádia najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Máme 9:45. Za malou chvíli Karel Zich, Letní kino. Písnička Hodinky nejdou z filmu Slunce se no erotika.
1: Hudební kalendář Českého impulsu. Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
2: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
1: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme po 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Dvě minuty po půl desáté, já vám přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls. Středa 15. červenec ohledně počasí nám poslal zprávu i pan Jiří, který hlásí 20 stupňů z Jičínska. Koukám dál, že nás také zdraví paní Ivanka společně s panem Jindřichem, kteří z Českého Těšína hlásí 18 stupňů a déšť. Paní Ivanka nám posílá i fotku šikmého kostela v Karviné dole. Tak děkuji za pěknou fotografii a také nám napsala i paní Jaroslava Houšková, která píše: dobrý den, právě včera 14.7. jsme oslavili s naší maminkou 100 let, celý život těžce pracovala v zemědělství, když už před rokem ulehla, stále má dobrou náladu, na nic si nestěžuje, jenom říká, jak se má dobře, starají se o ní moje sestry. Tak jo, paní Jaroslavo, děkujeme za zprávu, ta je tedy v rámci našeho ranního tématu a i pro vás, pro vaši maminku. Můžeme zahrát muziku let 60. až 80., která nás čeká nadále. Bude to nejhezčí dárek v podání 45 československých zpěváků. Tak pojďme si tuhletu skladbu společně všichni vychutnat. Máme 3 minuty po půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne v plném proudu, 15. červenec, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli Málo mě zná, písnička v podání Ivety Bartošové. V ranním tématu jsme hledali recept na dlouhověkost, bavili jsme se o tom, že snad každá rodina má babičku, dědečka nebo strýčka, kteří přesně vědí, čemu vděčí za své zdraví a vitalitu. Někdo preferuje pohyb, jiný nedá dopustit na domácí slivovi. A další tvrdí, že nejdůležitější je radost ze života. Ostatně my o tom víme své, Český Impuls, rádio pro radost ze života. My jsme se ptali, jaký je váš recept na dlouhověkost, na co přísahali vaše rodiče nebo prarodiče, co děláte pro své zdraví a kondici vy, máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit a máte ve své rodině někoho, kdo se dožil stovky?
1: Dobré ráno, tak u nás dlouhověkost jede. Prababička měla 98 a moje babička bohužel letos odešla za Dubový most a měla 100 let.
2: Takže u nás v rodině dlouhověkost u jednoho člověka, u mojí pratety, žije teďka v Ostravě v domě s pečovatelskou službou, je jí 97 let, jinak ta krátkodobá paměť, ta už tam nějak není, ale to, co se stalo před druhou světovou válkou a za války, to vám řekne tak, jak by to bylo včera.
1: Manželová babička se dožila 105 let kvůli tomu, že každý den si dala ráno štaprdly becherovky a byla čilá, usměvavá a měli jsme ji moc rádi.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře.

0: někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Ptáš se
1: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. U Lidic na Klarensku zasahovaly všechny záchranné složky. Ráno se tam srazily dva autobusy pražské integrované dopravy. Linkové autobusy se srazily před 7 hodinou na silnici 1/61 na pomezí Lidic a Buštěhradu u odbočky na Lidice. Záchranáři na místě aktivovali traumaplán, ošetřili 17 lidí. Jedna žena má středně těžká zranění, vrtulníky přepravil do nemocnice. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, zjistila to ČTK. Traumaplán čeští záchranáři ukončili asi po hodině. Podle prvotních informací policie, jeden z autobusů jel po hlavním tahu, druhý výjížděl z vedlejší silnice. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá zřejmě do odpoledne. Silnice číslo 61 je kvůli nehodě dál zavřená. Hasiči 7. dnem likvidují požár výškové budovy ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči ale nadále prolévají vodou sotiny objektu, který se minulý týden zhroutil. S vyhledáváním ohnisek hoření pomáhá dron vybavený termokamerou. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Podle jejich odhadů to může trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Evidovaných případů eboly v Kongu je přes 2000. V noci na dnešek to podle agentury Reuters uvedly vládní úřady. Světová zdravotnická organizace dodala, že skutečné počty nakažených mohou být i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů eboly se jí nedaří trasovat. Na nemoc zemřelo 754 nakažených. V Kongu působí řada Američanů na humanitárních, zdravotnických či náboženských misích. Jednoho nakaženého ebolou přijalo v pondělí Německo, léčí se ve Frankfurtu nad Mohanem. Je už druhý v pořadí. Američan s ebolou se v zemi léčil už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku. Favoriti na mistrovský fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2. Zahraje si tak v sobotu o 3. místo. Španělům se může povést totéž, co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát, co by úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Semifinále mezi Argentinou a Anglií proběhne dnes od 21 hodin našeho času. O titul světového šampiona se bude hrát v neděli. A závěr zpráv, ten patří tradičně. Počasí dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 15. července a teď už Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne v plném proudu, máme 15. červenec, doufám, že se máte fajn. Do půl jedenácté Vaby Daněk a nahrávka Outsider Waltz z filmu 50. V pořadu máme Česko rádi, navštívíme donedávna nejmenší město u nás, Rabštejn nad Střelou. Kolik památek tu napočítáme, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
3: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
2: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
9: Ráno, když bylo půl,

0: Dobrý den vám přeje Milan Drobný. Rádio Český Impuls vám hraje někdy taky moje písničky. Tak poslouchejte.
1: Vážila málo, v oku jí hrál,

0: Přeji hezké dopoledne z rádia Český Impuls. Středa 15. červenec naše další hudební dvojce nabídne písničky s mužským jménem, více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale s Hanou Kracíkovou v pořadu Máme Česko rádi míříme do západních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes pro vás máme tip na návštěvu donedávna nejmenšího českého města, nyní součástí Manětína. Je to západočeský Rabštejn nad Střelou. Hýří romantickými místy i památkami a víc mi o nich poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den, no čím byste chtěla začít? Já toho asi dneska moc vědět nebudu.
2: Ale budete, Rabštejn znáte. Začít bych chtěla klášterem.
3: No, naštěstí. Je tu klášter Reálu Servitu s velkým barokním kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Ten postupně dávají dohromady, části kláštera už jsou docela opravené, části tedy naopak ještě zborcené.
2: Když jsme u toho borcení, tak Rabštejn je známý také zříceninou a tu vy určitě znáte taky.
3: Ano, na té je pěkně vidět, jak se budovalo ve středověku hradní a později městské opevnění. Zůstává tu také zřícenina okrouhlé věže na skále nad klášterem.
2: A ještě je tu část zříceniny Sichrov. V Rabštejně je také spousta zachovalých starých domků a zámek s pěknou zahradou, ale tam se nechodí, je v majetku Ministerstva kultury, i tak doporučujeme alespoň nahlédnout. V okolí Rabštejna pak narazíme i na zachovalé mlýny, třeba k bývalému železnému hamru a horově mlýnu vás zavede zelená turistická stezka. Také okolím Rabštejna vede stezka naučná, povede vás přes kamenný středověký most nad Střelou, na hraběcí vyhlídku s velkým dřevěným křížem i kolem koňské farmy.
3: A pozor, ještě je tady velmi pěkný židovský hřbitov.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou.

mydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 15. červenec, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou naše dopolední hudební dvojce a ta nám spojila písničky s mužským jménem. Čeká nás Věra Špinarová, nahrávka Fernando. Této písně dnes 50 let od jeho vzniku. A pak nás také nemine Vincent Pavla Bobka. No a loučí se s vámi další mužské jméno Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezkou středu. I nadále si ji užijte s rádiem Český impuls, protože po 11. hodině už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Já si s vámi zavysílám s radostí zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují?
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. 17 lidí se zranilo po srážce autobusů na Kladensku. Záchranáři uvedli, že jedna žena má středně těžké zranění hlavy. Vrtulník ji přepravil do pražské ústřední vojenské nemocnice. Další zranění jsou lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Silnice 1/61 je podle policie zavřená. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá zřejmě do odpoledních hodin. Vaši hoří průmyslová hala. Podle prvních informací oheň zasáhl střechu budovy firmy na zpracování kovů Technotool. 8 českým jednotkám hasičů pomáhá další z Německa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Podle mluvčího krajských hasičů Žižky škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Už celý týden je v centru pozornosti požár budovy číslo 34 ve zlínském průmyslovém areálu. Hasiči likvidují poslední ohniska plamenů. Vyšetřovatelé pátrají po příčině.
4: Nenaplnili se obavy z prudkých bouřek, které by mohly stát za další devastací torza budovy. Takže se bude nutno spoléhat na statiky, jejich odborné posudky a následně na demoliční čety. Vyšetřovatelé mají velmi stíženou práci. Část budovy se zřítila, dostat se na místo epicentra a počátku do 9. patra, kde začalo hořet ve skladu obuvi, to je zatím prakticky nemožné. Každopádně se pořád ještě hasí zbytky železobetonových částí stavby. Ty podle expertů zahořely až na 1000 stupňů. Jan Čada, Zlín.
3: Včerejší bouřky zalily většinu Česka, nebyly ale tak intenzivní, jak se předpokládalo. Meteorologové proto večer mírnili výstrahu z velmi silných bouřek na silné. Situace se suchem déšť stále nevyřešil. Nejvíc pršelo na severu a východě Čech a také na jihovýchodě Moravy. Naopak jih a Moravy zůstal skoro beze srážek. Tam se situace se suchem proto může ještě zhoršit. Přehánky a bouřky se můžou objevit i během dnešního odpoledne, měly by být ale jen lokální. Obloha bude většinou oblačná až polojasná, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na severu území naměří kolem 21 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné dopoledne po 11. hodině od mikrofonu Českého impulzu vás zdraví Honza Benešovský. Máme středu 15. července a jsme rádi, že posloucháte.

0: Impuls.
1: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
1: Už běžím.
2: No proto.
1: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, milá Lízo. Vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: Jenže brousek je suchý, mrazový. Jenže brousek je suchý, mrazový.
1: Taky na moč, jojzo, jojzo, jojzo. Taky na moč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, jojzo? Řekni čím.
1: Zkus vodu, zkus vodu, ten si vodu.
0: A v čem jí mám přinést, blázo, a v čem jí mám přinést, blázo, řekni v čem.
1: No ven si vědro.
0: Vědro má, vědro.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program, za chvilku se zase zastavíme v letním kině, roztočíme promítačku schválně, jestli poznáte, ze kterého filmu nebo seriálu je ta následující písnička. No a potom v 11:30 už hudební kalendář, my se budeme věnovat písničce Táta, máma a syn. Jak vůbec došlo k tomu, že napsal textař Jan Krůta tuhle píseň pro Václava Neckáře? Na to bude hledat odpovědi expert na českou muziku Zdeněk Sekanina. Tak nezapomeňte, hudební kalendář už za malou chvíli v programu Českého impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu, je 11:30, otevíráme hudební kalendář. Spolupráce na celý život se dá navázat třeba v hotelovém pokoji. Potvrzuje to textař Jan Krůta, se kterým se povídal náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Kruto, pojďme zavzpomínat na písničku, v níž se objevuje celá taková malá rodinka. Samozřejmě mluvím o té s Václavem Neckářem.
3: Písnička Táta, máma a syn je moje asi nejstarší písnička s Vaškem Neckářem. Realizovali jsme ji těsně potom, co jsem já přišel jako mladý a neskušený do rádia, jako hudební redaktor taky, a v Mladém světě v časopise jsem pracoval jako normální psavec Ingoust a dostal jsem za úkol natočit jeden den s Václavem Neckářem, takže jsem s Vaškem jel na nějaký kšeft, spali jsme dokonce spolu na pokoji, takže jsme celou noc propovídali a potom se rozvinula normálně ta naše spolupráce a zvlášť u téhle písničky bylo asi pojítkem to, že jsme měli oba malé syny. Takhle vznikla ta písnička.
2: Navázali jste třeba i blízký kamarádský vztah s Václavem?
3: Ne, víte co, tohle je poměrně častá otázka. Publikum předpokládá, že se s tím interpretem vídáte a jste největší kamarádi a tak dále, ale ono to tak není. Oba jsme jako byli záhy profesionálové a tudíž já jsem dělal pro 80, dneska už asi 90 interpretů a kapel. Jo. My jsme byli blízcí, když jsme se potřebovali, jako když potkáte kamaráda po 10 letech a byl to kamarád, tak navážete skoro, jako kdybyste se viděli včera. A já jsem se svými interprety vždycky byl v bezvadných vztazích kamarádských, ale vídali jsme se prostě zřídka.
2: Naštěstí nezřídka se na rádiu Český impuls hrají skvělé písničky, takže jednu si dáme, Václav Neckář s krásným textem Jana Krůty, který byl mým dnešním hostem.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Středa 15. července, prázdninové vysílání, posloucháte Český impuls, Honza Benešovský s vámi u mikrofonu. Na celou na 12. hodinu už připravujeme hlavní zpravodajskou relaci, tak pokud i v těchto prázdninových dnech toužíte potom vědět, co se děje doma, ve světě i ve sportu, doporučujeme dál poslouchat dopolední program. No a teď už otevíráme naši hudební klenotnici, impulzově krabičku, ze které vypadne další slavný hit a opět, tak jak bývá zvykem, komentovaný.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Dnes jsem pro vás připravila píseň S Bohem všem láskám dej. Jsem na ní pyšná, ale možná jiným způsobem, než si myslíte. Karel Šíp mi do ní napsal nesmírně náročný text. Věřte mi, že jsem nezažila nic těžšího, než zaspívat v milostné baladě slovo aftershave. Ano, vymyslel mi tam rým aftershave, prázdná jak safe. Zvládla jsem to, ale na koncertech si dneska zpívám trošku jiná slova. Karel mi to snad

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Policejní hlídky v Praze vyjeli k oznámené střelbě, které mělo dojít v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla bez dalších podrobností na síti X. Bližší informace agentuře ČTK zatím nezdělil ani policejní mluvčí. Podle policie na místo jeli všechny dostupné hlídky. Pravicová extremistka Líbichová se vrací do Německa. Česká policie ji dnes převezla do sousední země, kde má nastoupit do vězení. Policisté to uvedli na síti X. Asi v 10 hodin dopoledne eskorta překročila česko-německou hranici. 55-letou Líbichovou původně německé soudy odsoudili jako muže Líbicha, mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Líbich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví a teď se identifikuje jako žena. V Německu to vyvolalo debatu ohledně zákona o sebeurčení. Podle německých médií možnost změny pohlaví prohlášením totiž Líbich využil účelově, aby se vyhnul mužské věznici. Obchodníci na karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvým. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že nepoctivá byla čtvrtina obchodníků.
2: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo o hmotnosti pokrmu, či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na karlovarském filmovém festivalu skoro 120 kontrol. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol, koloběžek a inline bruslí.
3: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
1: Lokálně se dnes objeví přeháňky nebo bouřky, zejména na jihu Čech i silné. Naměříme do 28 stupňů. Na severu a místy i na severovýchodě území bude jen kolem 22, naopak na jihu Moravy můžou teploty vystoupat až k 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po hodině 12. u mikrofonu Českého impulzu je s vámi stále Honza Benešovský. A teď už zveme do party Dalibora Jandu, který bude zpívat slavný hit Hráli jsme kličkovanou. Tak příjemný poslech a dobré poledne všem.

0: Puls, odpolední program, píseň pro Rudolfa III., seriál, připomeneme za chvilku, z našeho letního kina. Slyšíte to? Pomaličku už se rozbíhá promítačka. V televizi už ty promítačky neslyšíme, ale za to si můžeme poslechnout Alexandra Hemalu, který připravuje televizní chvilku, to znamená takový výběr, výčet pořadů jednotlivých televizních stanic na dnešní večer. Tak to bude za čtvrt hodiny v programu Českého Impulzu.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpoledne po 16. hodině přijde Halina Pavlovská a poradí, jak přežít neopětovanou lásku. Jestli je to téma, které vás třeba v rodině nějakým způsobem zaměstnává, tak určitě poslouchejte ve 16:45 u Alexandra Hemaly, který je tady i v tomto okamžiku, ovšem s televizní chvilkou a hned potom další písničky. Valdemar Matuška bude zpívat Eldorado, Eva Pilarová, Popok, Tepetl Twist nebo Lucie Bílá, Amor Magor.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jak víme, poručíka Břízu v seriálu Polda stělesnil David Matásek, který si pak v jiném seriálu zahrál malíře Horáce. Možná právě proto se v prostředí kumštířů pohybuje s lehkostí a noblesou, což se hodí ve chvíli, kdy má vyšetřovat v Poldovi, kdo násilím zprovodil ze světa známého výtvarníka. Mistrovské dílo, to je název dalšího pokračování Poldy ve 2015. Na Primě. V pondělí touto dobou, tedy ve 20 hodin, si Louis Define zahrál šéfa proslulé restaurace a dnes na obrazovce nastupuje coby věhlasný taneční mistr. Jeho úkolem je naučit mladé dívky tančit, ale ještě větší svízelí je pro něho uhlídat tento rej krasavic. Vše se ještě zkomplikuje, když při jednom ze zájezdů je v pokoji dívek nalezeno nemluvně. Pity pity pa je francouzská komedie ve 20 hodin na ČT2. V jednom velkém městě žije 7 mladých lidí, navzájem propojených milostnými vztahy. Přesto se ale většina z nich cítí osamocena. A to až do chvíle, kdy si začnou uvědomovat, že chyba není v těch druhých, ale v nich samotných. Tak kolem těchto problémů se točí komediální drama Samotáři, které si můžete připomenout ve 22:05 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. 15. července v tento den roku 1896 proběhlo u nás první promítání. Bylo to tenkrát v Karlových Varech a my jsme vybrali proto písničku z filmu Vrchní prchni, který se v Karlových Varech natáčel. Severní vítr jako první hudební dvojici, která bude stát právě na filmových hitech, filmových písních, tedy Jaroslav Uhlíř, Severní vítr, a potom Petr Spálený, Pane, vy jste vdova. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Honza Benešovský a za chvilku se pojďme potkat u hlavní zpravodajské relace.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Hudební dvojice
9: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
10: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen,

A ne, vy jste vdova, a lidé někteří stále opakují znova, že tomu nevěří, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Pane, vy jste vdova, ač je to k nevíře, jenom vdova žal svůj schová,

0: řád.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Policie po dnešní střelbě v Praze klidní obavy. Nikomu dalšímu podle ní nebezpečí nehrozí. Do Herbenovy ulice v Praze 10 vyjížděly policejní hlídky dopoledne. Jeden člověk zemřel a další je zraněný. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Původně policie informovala, že po pachateli pátrá a že na místo jedou všechny dostupné policejní hlídky. Déšť pomohl zlínským hasičům. Ti už 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Noční déšť požářiště částečně ochladil. I dál ale hasiči prolévají vodou sutiny částečně zříceného objektu. Kvůli bouřkám v noci na dnešek se obávali silného větru, který by mohl ovlivnit stabilitu budovy. Nakonec vítr ale neměl takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní budovy. Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními stále likviduje 6 jednotek hasičů. Češi podceňují spoření na důchod. Víc než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí v předdůchodovém věku spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka nám potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
2: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně protože spočítalo se to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
1: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu. Evidovaných případů eboly v Kongu je přes 2000. V noci na dnešek to podle agentury Reuters uvedly vládní úřady. Světová zdravotnická organizace dodala, že skutečné počty nakažených můžou být i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů eboly se jí nedaří trasovat. Na nemoc zemřelo už 754 nakažených. V Kongu působí řada Američanů na humanitárních, zdravotnických nebo náboženských misích. Jednoho nakaženého ebolou přijalo v pondělí Německo, léčí se ve Frankfurtu. Fortu nad Mohanem. Je už druhý v pořadí. Američan s ebolou se v zemi léčil už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu Čech i silné. Naměříme od 22 stupňů na severu a místy na severovýchodě území až po 30 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi krátce po 13. hodině a teď už přichází zaspívat Michal David, největší z nálezů a ztrát. Honza Benešovský stále za mikrofonem. Krásné odpoledne.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne, za chvilku Včelka Mája, písnička, která z logiky věci samozřejmě patří do našeho letního kina, takže v této rubrice si ji poslechneme. No a taky už se chystá náš cestovatel Jirka Kolbaba, který nás vezme do Nigeru zpátky. Tam vládne vojenská diktatura. Proč vlastně do takových podmínek jezdí cestovatelé? Nejenom Jirka Kolbaba, to bude naše dnešní téma, tak si to poslechněte. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štíl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku další muzika, písničky 60. až 80. let. Jana Bartošová se ozve, Jana Robová nebo například Dalibor Janda. Teď už cestovatel Jirka Kolbaba, se kterým se vydáváme do Národního parku v Nigeru s velmi zvláštním názvem. Jirko, jak se ten park jmenuje?
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Tam je národní park, který se jmenuje, a teď pozor, dvojité V. On opravdu se jmenuje Park V. Ten je úžasný a ten název získal podle toho, že tam se vlastně řeka Niger rozteče v té přírodě, to je taková jakoby vnitřní delta do tvaru V, tak tam je národní park plný zvířat.
0: Jaká zvířata tam mohou návštěvníci vidět?
2: Tam žijí opice, antilopy. Já jsem viděl 30-letého slona, viděl jsem buvoly, viděl jsem 3 lvy, což bylo úžasné, cibetku třeba, krokodýla jsem tam fotil, několik druhů antilop, několik druhů opic, to bylo naprosto skvělé. Na druhé straně jsem si uvědomil, že tento park je nesmírně suchý. Když zvážíme, a když někdo zná safari třeba v Kenii nebo v Tanzánii, v Jihoafrické republice, v Namíbii, v Botswaně, tak to je něco úplně jiného. Tam je suchá savana, protože jsme stále v pásu Sahelu a těch zvířat tam není mnoho. O to větší je to svátek a radost, když je potkáš. Ale tím pádem, že to není tak slavný a proslulý park, tak je tady jedno něco, co je úžasného a jinde to nepotkáš. Tady je čisto od turistů. Tady jsem za 2-3 dny ježdění po tom parku potkal 2 bělochy, jinak nikoho jiného. A to bylo to úžasné a kouzelné, na co nikdy nezapomenu.
0: Další z chudých afrických zemí, země Niger v západní Africe. O čem budeme mluvit zítra, Jirko? Předpokládám, že to bude zase další chudá země Afriky.
2: No tak je to poslední vstup ze západní Afriky. Přejedeme do sousední země, která jsme Burkina Faso, země spravedlivého lidu.
0: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pojďme do hudební dvojice, pro kterou bude klíčový rok 1943. Právě v tomto roce se totiž narodili oba interpreti z hudební dvojice. Začne Václav Neckář písničkou Táta, máma a syn, to je mimochodem píseň, kterou jsme dnes rozebírali v hudebním kalendáři. No a potom se připojí Jaromír Majer s písní Malý přítel z města N, takže 43. rok. Honza Benešovský, o něco mladší, zdraví od mikrofonu, krásné odpoledne a pojďme si dát hlavní zprávy zase za 4 hodiny ve vysílání Českého impulzu.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Hudební dvojice
7: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Jižní Čechy potrápí silné bouřky. Hrozí tam během odpoledne a večera. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V bouřkách může v jižní části Jihočeského kraje a na Klatovsku spadnout v přívalových srážkách až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat mohou i menší kroupy. Vítr by mohl foukat v nárazech rychlostí kolem 70 km za hodinu. Meteorologové varují před škodami na majetku, komplikacemi v energetice a dopravě a také před úrazy nebo požáry po zásahu bleskem. Podle meteorologů pak zítra a v pátek na většině území Moravy, ve Slezsku a v Polabí bude lidi zatěžovat teplo. V pátek čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů. Zvýšené riziko požárů už ale platí jen v její nejjižnější části. Kde udeří počasí ještě mnohem silněji, to bude jih Evropy. Mezinárodní předpověď bouřek Estofex hlásí na dnešní noc nejvyšší stupeň varování, a to zejména v oblasti Pátské nížiny, tedy severu Itálie a kusu Jaderského moře. V závažném ohrožení proto budou i severní letoviska chorvatské strany. Dorazit mohou až 5-centimetrové kroupy a nárazy větru přesahující 100-kilometrovou rychlost. Při pohledu na mapu Evropy vidíme, že síla bouří bude směrem na východ, západ i sever slábnout postupně. Druhý nejvyšší stupeň varování proto platí i na mnoha místech, kam se můžeme vydat do hor. Nebezpečnou bude ve švýcarských, rakouských i slovinských Alpách. Riziko extrémního počasí bohužel nocí nekončí, ale potrvá až do víkendu. Aspoň částečnou útěchou je tedy jižním destinacím velmi teplé počasí i pod 40 stupni. Řidiči ve Zlíně teď prožívají pořádně perné chvíle. Podle našeho zpravodaje Jana Čady to vzhledem k opravám silnic a křižovatek mají problémy i místní. Honzo, pěkné odpoledne.
2: Hezký den, tak trochu velké staveniště, tak trochu bludiště, tak trochu tankodrom, od všeho trochu. Opravy hlavní komunikace silnice první třídy číslo 49 pokračují, výkopy kolem křižovatek podle velkého projektu také, další dvě ulice v opravách vozovek, změny směru jízdy a uzávěry. Do toho moře turistů, například směr ZOO anebo východ kraje Beskydy. Hotovo zatím nedohlednu, ale kdo se dobře naladí, třeba s rádiem Impuls v autě, zvládne to.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. Dnes čekáme i dál mraky a sluníčko, lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, ty budou na jihu Čech i silné. Naměříme kolem 22 stupňů na severu a místy i na severovýchodě území a až 30 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pokračujeme ve vysílání po zprávách ve 2 hodiny. Honza Benešovský za mikrofonem a teď už Josef Laufer. S Bohem, lásko, já jedu dál.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát.

České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český

0: Český impuls. Letí to letí, už jsme před dalším letním kinem. Za chvilku si připomeneme v naší prázdninové rubrice film Trhák, písní Hajného a dcer. Tak se na to těším a potom už tip na výlet od Hanky Kracíkové a turisty z povolání Mirka Tausiga. Navštívíme nejmenší, nebo tedy donedávna, nejmenší město u nás, Rabštejn nad Střelou. Kolik památek tady napočítáme? Schválně, město v překrásné přírodě. Za chvilku se tam podíváme v Máme Česko rádi.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dopoledne posloucháte Český impuls. Za chvilku tady bude Jana Kratochvílová, potom Věra Špinarová nebo Aleš Úlm. Teď ale míříme s Hankou Kracíkovou do západních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes pro vás máme tip na návštěvu donedávna nejmenšího českého města, nyní součástí Manětína. Je to západočeský Rabštejn nad Střelou. Hýří romantickými místy i památkami a víc mi o nich poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. No, čím byste chtěla začít? Já toho asi dneska moc vědět nebudu.
2: Ale budete, Rabštejn znáte. Začít bych chtěla klášterem.
3: No, naštěstí. Je tu klášter řádu servitu s velkým barokním kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Ten postupně dávají dohromady, části kláštera už jsou docela opravené, části tedy naopak ještě zborcené.
2: Když jsme u toho borcení, tak Rabštejn je známý také zříceninou a tu vy určitě znáte taky.
3: Ano, na té je pěkně vidět, jak se budovalo ve středověku hradní a později městské opevnění. Zůstává tu také zřícenina okrouhlé věže na skále nad klášterem.
2: A ještě je to část zříceniny Sichrov. V Rabštejně je také spousta zachovalých starých domků a zámek s pěknou zahradou, ale tam se nechodí, je v majetku Ministerstva kultury, i tak doporučujeme alespoň nahlédnout. V okolí Rabštejna pak narazíme i na zachovalé mlýny, třeba k bývalému železnému hamru a horově mlýnu vás zavede zelená turistická stezka. Také okolím Rabštejna vede stezka naučná, povede vás přes kamenný středověký most nad Střelou, na hraběcí vyhlídku s velkým dřevěným křížem i kolem koňské farmy.
3: A pozor, ještě je tady velmi pěkný židovský hřbitov.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českém impulzu Petr Spálený, ústa dívky Dáši. Teď krabička naše hudební klenotnice a veleslavný hit Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Karel Gott bude zpívat Jasná věc a s komentářem přichází Dalibor Janda. Tak jsem na to zvědav. Příjemný poslech, krásné odpoledne, taky už pilně pracujeme. Dokončujeme hlavní zpravodajskou relaci, kterou pošleme ve 3 v 15.00 do vysílání Českého impulzu.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
10: Karel Svoboda uměl psát melodie k filmům. Třeba to, co napsal pro Noc na Karlštejně, je přímo geniální. Nebo hudba k seriálu Cirkus Humberto. To bylo prostě úžasné. K nejpopulárnějším patří ale pohádka Tři oříšky pro Popelku. Tuším, že je z roku 1973 a Karel Svoboda do ní napsal Gotovi nádhernou melodii Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Je to doslova pohádková píseň a taky i Karel Gott zpívá. Když ji budete poslouchat pozorně, objevíte v ní taky skrytou romantickou vzpomínku na dětství, ale i trochu nadhledu dospělého člověka, který až moc dobře ví, že pohádkám ve světě dospělých štěstí.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Jsi jako dlouhý

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. EET je definitivně zpátky. Její návrat odhlasovala poslanecká sněmovna a má přijít začátkem příštího roku. Obnovení systému má podle vládní koalice narovnat podnikatelské prostředí a zefektivnit výběr daní. Toho chce stejně jako první EET docílit omezením šedé ekonomiky. Oproti předchozímu systému má ten s označením 2.0 být výrazně jednodušší, aspoň podle ministryně financí Aleny Schillerové. Opozice znovu zavedení EET kritizuje a vidí v něm zbytečnost administrativní zátěž. Na rozdíl od staré EET nově nebude nutný tisk účtenek, prodejci ale dostanou povinnost evidovat i bezhotovostní platby. Této povinnosti se však vyhnou podnikatelé z prvního pásma paušální daně s ročním příjmem do 1 000 000 korun. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá, k dispozici má kamerové záznamy. Ty zveřejnila na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají nebo mají k případu jakékoliv informace, mají se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde se odcizená motorka nachází, za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější.
2: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
3: Bohužel většinově tíkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
2: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
4: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci je, že dostanou až 70% své průměrné mzdy. Realita je kolem 40%.
2: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů.
1: Zítra se postupně mezi mraky prosadí i sluníčko, hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Postupně se objeví lokálně přeháňky a ojediněle bouřky. Naměříme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Linku po 15. hodině skončily zprávy. Honza Benešovský u mikrofonu a posílám další muziku, jak jinak. Přátelství na Entou. Petr Novák a George and the Beethovens.

0: Českém impulzu západočeská kapela Turbo a Láska z pasáží. Za chvilku v našem letním kině pohádka Princové jsou na draka. Aby se občas zastavte u nás na Facebooku, bývají tam novinky z rádia, dáváme tam občas soutěže, různá témata, takřka pravidelně. Můžete komentovat, lajkovat a taky si udělat nové přátele. www.facebook.com/Český impuls.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Večer rozjedeme zase country hodinku a já to doporučuju pravidelně vám všem, kteří třeba pořádáte nějakou zahradní slavnost, nebo úplně obyčejnou grilovačku, opékačku, posezení s přáteli, protože tenhle žánr se ke všem těmto letním prázdninovým radostem náramně hodí. Takže mezi 19. a 20. české countryové, folkové a tramské písně na Českém impulzu. Pojďme zasednout společně pomyslně k našemu táborovému ohni.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Slucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku přijde poradit Helena Pavlovská, jak přežít neopětovanou lásku. Bude to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou ve 16:45. Saša už si připravuje notičky do vysílání, přijde po zprávách ve 14:00. No a Honza Benešovský, než se rozloučí, tak ještě posílá písně s mužským jménem. Honza tam není, ale je tam Fernando od Věry Špinarové a potom Vincent Pavla Bobka. Mimochodem, Fernandovi té písně je právě dnes 50 let. Ptáš se
1: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Hudební dvojice
6: a neb Vrána k Vráně sedá.

bludících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem rozdíl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Kladenčtí kriminalisté vyšetřují nehodu autobusů pro možné podezření z obecného ohrožení. Policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK. Dva linkové autobusy havarovaly dnes ráno u Lidic. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy nohou, rukou a také odřeněny. Silnice číslo 61 byla skoro 5 hodin po nehodě zavřená. Zraněný řidič z Turkovy nehody je v pracovní neschopnosti. Nemocniční auto se střetlo s autem poslance za motoristy Filipa Turka v pondělí. Vůz po srážce skončil na střeše na tramvajových kolejích. Ke zdravotnímu stavu zraněného se ale nemůže fakultní nemocnice Motol a Homolka vyjadřovat. Agentuře ČTK to řekla mluvčí nemocnice. Škoda způsobená na vozidle zatím vyčíslená není. Turek včera uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Preferovaný režim spánku u lidí souvisí s kvalitou metabolismu. K závěru přišel výzkum, na který upozornil web České televize. Každé lidské tělo má od přírody trochu jiné požadavky. Jestli je pro nás větší problém chodit pozdě spát nebo brzo vstávat, to je na naší vůli jen částečně. Z hlediska zdraví mají ale výhodu raní ptáčata. Zmíněný výzkum totiž zjistil, že s brzkým vstáváním jde typicky ruku v ruce vhodnější rozložení denního stravování. Jednoduše řečeno, i když vstávači za den pořádají stejně kalorií jako ponocovači, víc jedí v dřívější fázi dne a naopak před spaním jsou střídmější. Tenhle návyk, který časně vstávající lidi většinou provází, vede k lepším výsledkům nejen co se týče metabolismu, ale prakticky u všech zdravotních ukazatelů. V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňské povodni. V nejbližších dnech začne obnova ulice Poštovní a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, práce by měly skončit na přelomu října a listopadu.
2: Nejprve přijde na řadu odklízení nánosů mezi dvěma domy a následovat bude oprava komunikace dlouhé přes 300 metrů. Musí se vyfrézovat asfaltový povrch a položit nový. Stavební tempo je v Krnově obrovské, největší od 70. let minulého století a není divu. Povodeň předloň zatopila 4/5 města. Nedávno skončila obnova nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru, kde opravili 100 metrů chodníku, vyměnili zábradlí a instalovali nové lavičky. Aby ale dali vše do pořádku, musí ještě realizovat 200 velkých staveb.
1: Zítra doplní sluníčko mraky, ty přinesou lokálně přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Nejvyšší teploty budou okolo 27 stupňů, na jižní Moravě může být až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, máme 15. července, což značí, že polovina prvního měsíce, prázdninového měsíce je za námi. A nebo, jak by řekl optimista, ještě polovina července před námi. Nicméně léto je doba požehnaná, ale přece jenom jsou případy, které v létě trpí, myslím tím lidé, více než kdy jindy. Tím myslím ty, co jsou alergičtí na různé pily, co je vítr roznáší po kraji. Onehdá jsem se dočetl, že by vám, co tímto trpíte, nebylo ani na měsíci lépe a radostněji. Prý i tam z místního prachu lze dostat senou rýmu. No to jen tak na útěchu, že před ní se ani v hlubokém vesmíru neskryjeme. No ale pojďme na dnešní vydání zábavného pořadu Smějeme se, které zahájí František Ringo Čech, a to písničkou o Americe, kterou také naspíval pro film Jak svět přichází o básníky.
4: Americe je blaze, bohužel ale poněkud draze.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Nyní vám Halina Pavlovská poradí, jak přežít neopětovanou lásku. Rady paní Haliny jsou většinou určeny ženám, ale dnes, jak se zdá, nezapomněla ani na nás, na muže.
1: Má přítelkyně milovala muže v Americe. On se tvářil, že ji taky miluje. Přítelkyně spořila a jela za ním. A když přiletěla, tak zjistila, že on ji možná taky miluje, ale že se určitě miluje ještě s další ženou. Příšernou. Přítelkyně hned první večer po příletu rozdrápala svému miláčkovi obličej, rozbila mu nábytek, 2,5 minuty se válela po koberci v křečích a pak, finančně i psychicky zruinovaná, odletěla do Čech. Vztah nakonec dopadl báječně. Američan s přítelkyní dnes žije v Praze a přítelkyně tuhle řekla: Richard mi vždycky tvrdil, že nesnáší hysterky. Nedávno měl ale takový zasněný výraz. A když jsem se ho zeptala, na co myslí, tak mi řekl, že si vybavil, jak ho jeho první žena při odhalení nevěry špičatou botou systematicky kopala do žaludku. A tak mě napadlo, že muži sice nesnášejí hysterky, ale že kdybych tehdy v Americe neudělala tu strašnou scénu, že by za mnou Richard nikdy nepřijel. A to je pravda. Nebojte se proto scén, slz, výčitek, hádek a předstíraných sebevražd. Když chcete získat lásku, tak jde o život. A když jde o život, tak musíte vyhrát a pak nic nebolí. A teď ještě 2 drobné rady navíc. Ženy, neopětovanou lásku přežít nelze. Lze ale celý život zasvětit lovu na toho, koho jste si vyhlédli. A mimochodem, když se pes žene lesem za kořistí, tak vůbec nepřemýšlí o důstojnosti. Štve prostě to zvíře tak dlouho, dokud ho nedostane. A teď se obracím k vám, k mužům. Jestli máte pocit, že vaše láska není opětovaná, a jestli chcete přežít, tak se na to vykašlete. Nás žen je přece dost.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Název písničky zní Pojďme se zbláznit. Je to docela zajímavý název, ale i zajímavá je zpěvačka, protože se jedná o méně známou slečnu Bartošovou, a sice o Vianu Bartošovou. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: My na Českém impulzu, konkrétně pak v pořadu Smějeme se, se rádi vracíme do Československé televize, kde byl jedním z nejpopulárnějších hudebně zábavných pořadů ten, který se jmenoval Televarieté. A v něm si vybírali různá témata pan Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová. Tentokrát jim prý učarovali nymfomanky, tedy lépe řečeno panu Vladimírovi, a my si poslechneme, jaké pochopení našel u své kolegyně paní Jiřiny.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no to teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě, no. Rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel...
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já to nechci říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáhl brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: No, já bych taky ráda žila mimo město, víte?
1: Jo?
2: Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahej špás, víte?
2: K ním takový 2-3 kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka.
2: No,
1: mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je nymfomanie.
2: No.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
2: Aha.
1: No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě.
2: Jo.
1: A jinak samý obyčejní manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
2: Myslíšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužskej?
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo. To
2: no tak jo, nebo ne?
1: Jo, ona jede, ale ona jede. Dělá. Ona
2: jo, dělá.
1: Dělá jakoby ano. Nic. Jo?
2: No ne, já jsem
1: No pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, znovu zapojený jsou v pracovním proces. Ona ta nymfomanie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Yeah.
1: Oni některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl těžkou nymfomanku, jo?
2: Yeah.
1: A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Yeah.
1: Já teda mu říkal, soudruzi, ono už je to díl,
2: no,
1: jo?
2: No,
1: a ti policisté... Chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty. To je takový manželství zvláštní.
2: No jo, ale já teda, víte, já to nechci vyloženě tvrdit, ale já mám takovej dojem, že v naší rodině máme nymfomanku.
1: Ne,
2: no jo,
1: povídejte.
2: No, synovec.
1: A jo. Tak to pozor, to bude něco jiného.
2: Ale ne, tak... Synovec mi vyprávěl, že s tou jeho, on je ženatý, že s tou jeho si hned po veselce koupili barevný televizor. No a jak vám šly týdny, tak oni neviděli jediný program do konce.
1: No to já taky usínám v půlce večer, no.
2: Ale ne, tak líbánky, no.
1: Aha, tak já vím, já se...
2: Takže...
1: Oni se líbali a neviděli jen přes druhého.
2: Vy mi rozumíte, víte, no prostě synovec chodil do práce unavenej, vospalej, no prostě takhle to dál nešlo, oni furt.
1: No jo, líbánky. No.
2: A tak se dohodli, že se tý líbánkový činnosti budou věnovat jenom 2x týdně. A aby se jim to nepletlo, tak jenom ve dnech, ve kterých je R. V úterý a ve čtvrtek.
1: No jo,
2: no.
1: Ono není nadrozumný konsenzus.
2: Jistě, no jenom, že uběh první týden týdletý dohody a ona vám se takhle při aktualitách začala šmajchlovat. A miláčku sem a miláčku tam a dej Zuzance pusinku. No tak synovec povídá, prosím tebe, nech toho, který den je dneska, a ona na to, nerděle.
1: No tak to.
2: A synovec určitě nymfoman není, to je ona.
1: No ne, no tak...
2: Ona byla nymfoman.
1: No synovec nemůže být nymfoman.
2: No.
1: Až, Vy neznáte původ toho slova, v tom je ta potíž. Podívejte, to slovo nymfománie, to vzniklo ze slova nymfa. No. To je starořecká mytologie, jo?
2: No.
1: A nymfy to byly takový víly, takový rusálky vilní to byly. Každá se lepila na jednoho satyra,
2: ale
1: jo?
2: Ale nepoučujte mě. Řekste, že nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
1: Ano.
2: Tak mi nebudete říkat, že neexistuje taky chorobná touha mužů po ženách.
1: No, to pak občas jo, ale no. To není nymfománie, prosím vás. Podívejte, podle statistiky, kolegyně, no. U nás připadá na jednoho muže 6 žen.
2: 6?
1: No. Mně tady vlastně chybí 5 ženské, když to tak vemu. 6 žen na jednoho muže u nás, jo? No takže když našinec ty sukně krapet prostřídá, no tak to není choroba.
2: Aha.
1: To je, já bych řekl, to je iniciativní společenská angažovanost.
2: Ale no. To už... Řekněte rovnou altruismus.
1: Co altruismus? No. Charita.
2: Slyšeli jste ho, dámy? A tenhle člověk by chtěl omezovat moje slepice.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace horských vůdců Češi zemřeli kolem 3 hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Filip Turek chce případnému trestnímu stíhání stát čelem. Poslaneckou imunitu totiž v případě své viny slibuje nevyužít. Aktivní je ale i na sítích. Největší pozornost vzbudil komentář na Facebooku, kde Turek vysvětluje, že řidiči menšího auta zachránil život rychlým stržením řízení. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro Green Deal boural v pondělí na pražské křižovatce IP Pavlova. Se svým luxusním Mercedesem třídy G se střetnul s houkající Škodou Fabii, která šla v kotrmě přes střechu. Její zhruba 60-letý řidič skončil v nemocnici a začalo policejní vyšetřování. Turek do rekonstruované křižovatky vjel odděleným levým pruhem, zatímco zbylá auta stála a čekala. Otázka je, jestli si to v dané dopravní situaci mohl dovolit nebo porušil pravidla. Právě tomu se věnuje probíhající vyšetřování. Veřejnost si ale názory už udělala. K situaci se v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský web iDnes.cz vyjádřil i prezident Petr Pavel.
2: Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná, a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní. Ve smyslu toho pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější. My frajeři si můžeme dovolit je ignorovat. To opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup.
1: Filip Turek je momentálně omluvený z jednání poslanecké sněmovny kvůli zdravotním problémům. Pozici vládního zmocněnce dal prozatím k dispozici, než skončí vyšetřování. Cenový strop na pohonné hmoty dál stoupá. Zítra znovu paliva podraží. Benzín bude oproti dnešku dražší o 32 haléřů a litr tak může stát 42 korun 21 haléřů. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun 12 haléřů. Cenový skok tak bude o dost výraznější, konkrétně o 78 haléřů. Nafta se tak po víc než měsíci vrátí nad 40-korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Po víkendu se ceny benzínu a nafty budou už řídit pouze podle tržních mechanismů. Analytici mají za to, že zdražování bude pokračovat. Zítra se postupně mezi mraky prosadí i sluníčko, hlavně na východě Čech bude ale místy doznívat déšť. Postupně se objeví lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Naměříme kolem 27 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se, přátelé, zahájíme písničkou s krásným názvem Žárlím a ještě krásnějším hlasem Marcely Holanové. Tak pojďme na to.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to, lásko, vážně, rally poslední.
1: Tak to si poslední rally zajezdil Jan Kaniza za doprovodu Věry Martinové. No, my jsme na Českém impulzu a čeká nás také jízda. Já pevně věřím, že tentokrát dopadne dobře. Jedná se o jízdu tramvají v cizím městě, což bývá tedy pro přespolní docela zajímavý zážitek. Na tuto záležitost se prý velmi těšil bratranec Miloslava Šimka a my si při té příležitosti můžeme posoudit, jak vyhlížela pražská veřejná doprava v roce 1970 a jak markantně se od té doby změnila.
2: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mín mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptu mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je

0: Poté, co vám, přátelé, nabídnu několik tipů na dnešní večer, tedy televizních tipů, na dnešní večer nám Karel Zich přepne na rádio Luxemburg. Pak už to budou Sochy v dešti, což je jedna z nejromantičtějších písniček, které společně naspívali Eva Pilarová a Jaromír Majer. To na českém impulzu rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jak víme, poručíka Břízu v seriálu Polda stělesnil David Matásek, který si pak v jiném seriálu zahrál malíře Horáce. Možná právě proto se v prostředí kumštířů pohybuje s lehkostí a noblesou, což se hodí ve chvíli, kdy má vyšetřovat v Poldovi, kdo násilím zprovodil ze světa známého výtvarníka. Mistrovské dílo, to je název dalšího pokračování Poldy ve 2015. Na Primě. V pondělí touto dobou, tedy ve 20 hodin, si Louis Define zahrál šéfa proslulé restaurace a dnes na obrazovce nastupuje coby věhlasný taneční mistr. Jeho úkolem je naučit mladé dívky tančit, ale ještě větší svízelí je pro něho uhlídat tento rej krasavic. Vše se ještě zkomplikuje, když při jednom ze zájezdů je v pokoji dívek nalezeno nemluvně. Piti piti pa je francouzská komedie ve 20 hodin na ČT2. V jednom velkém městě žije 7 mladých lidí, navzájem propojených milostnými vztahy. Přesto se ale většina z nich cítí osamocena. A to až do chvíle, kdy si začnou uvědomovat, že chyba není v těch druhých, ale v nich samotných. Tak kolem těchto problémů se točí komediální drama Samotáři, které si můžete připomenout ve 22.05 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to, přátelé, neuvěřitelné, jaké scénky se točily před takovými 50 lety. Ta, která následuje vlastně na závěr dnešního povídání zábavného pořadu Smějeme se, má název Psuna. Pokud nevíte, co tato zkratka znamená, tak prý pod ní se skrývá podnik Perte se u nás. No a jeho výhody nám odkryje skvělý komik Jaroslav Štercl, který nám právě představí další nečekané možnosti, jak se odreagovat. Tak pojďme na to.
1: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají. Zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tenhle s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Riegerových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Eta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psuna vás volá. Psuna vás ve. Psuna, to je zkratka podniku Perte se u nás. U nás si vylejete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. 15 hodin pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čističe bot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená, 2 koruny 15. Facka s rozbijem, 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Později už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali výš a vpřed.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fábie strhnutím volantu zachránil život. Poslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého včera dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Fotovoltaika má největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letošního roku si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Má teda jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. V pražských Cholupicích vypukl rozsáhlý požár bývalého špejcharu plného sena, u kterého zasahují desítky hasičů. Plameny zasáhly v plném rozsahu hospodářskou budovu, hasičům už se ale daří oheň dostávat pod kontrolu. Na místě je přes 30 kusů techniky, včetně dronu pro monitoring okolí a speciálního velkokapacitního čerpadla Somáty, které zajišťuje dodávku vody z blízké vodní plochy. Náročný zásah pražských dobrovolných i drážních hasičů se zatím obešel bez zranění. Záchranáři jsou na místě pouze preventivně. Slovenská Žilina hlásí tragické úmrtí ženy na listeriózu. Nakazila se po konzumaci sírových nití, které koupila z kufru polského auta před kostelem v obci Lutiše. Laboratorní testy u hospitalizované pacientky potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie. I přes veškeré úsilí lékařů žilinské nemocnice se jí nepodařilo zachránit. Slovenská veterinární a potravinová správa při kontrole zjistila, že polský trhovec prodával síry bez jakýchkoliv dokladů, registrace nebo odpovídajícího chlazení. Inspektoři okamžitě zakázali prodej všech jeho výrobků, u kterých se kontaminace potvrdila také, a nařídili jejich okamžité stažení z trhu a likvidaci. Tolik zprávy, dál je s vámi Vláďa Jaroš. Čekáme oblačno až polojasno, dopoledne místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou lokálně přehánky a ojediněle i bouřky, večer ale budou srážky ubývat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek, já taky porcelán.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí,

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Nasedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Český impuls.
3: Kup mi den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích a zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti. Skandinávci mají zdravější chodidla než Češi. Hýbou se totiž mnohem více než my. Třeba v Norsku je totiž běžné, že děti běhají venku na boso. Ruslan Skopal z e-shopu naboso.cz Radio Impuls řekl, že je na každém, jak dobře budou naše chodidla fungovat.
2: Přirozený pohyb, pobyt venku, rozmanitý terén a vhodná obuv mají na vývoj nohou větší vliv než dědičnost. Děti, které častěji chodí na boso, mají zdravější chodidla, vyšší klenbu a méně deformit palce.
1: Když už dětem obuv vybíráme, měli bychom myslet na to, aby měli dostatečně širokou špičku. Měli by mít také pružnou podrážku, která umožňuje přirozenou práci chodidla. Při jednom z VIP večírků během 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu došlo k poškození sloupů Karlovarské mlýnské kolonády. Technici do nich totiž nelegálně navrtali otvory pro uchycení osvětlení. K pochybení a možnému způsobení škody se přihlásila společnost L'Oréal Paris, která tady pořádala módní přehlídku a deklarovala, že za selhání svého technického dodavatele převezme plnou odpovědnost. Magistrát města aktuálně škody po festivalu sčítá, pronájem kolonády městu vynáší zhruba 250 tisíc korun za den a případné opravy budou hrazené ze složené kauce ve stejné výši. Vedení města i přes tento incident budoucí pronájmy kolonády nevylučuje, neboť získané finance slouží k údržbě této historické památky. Bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne čekáme místy zataženo s doznívaním deště a přeháňkami. Postupně se vyskytnou opět lokálně přeháňky a také bouřky, večer ale budou srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště slabou

sobotu spatřit pak bylo lze šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží, nemravným dědečkům v hospodě podvěží. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí, tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenku.

okna, majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali, ze

Da šulista honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchyl.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

ty pro lichost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac.

půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru.

0: na na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. Na, na, na, na.
1: Radio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a

bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na to ty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí,

0: Svoboda.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Filip Turek chce případnému trestnímu stíhání stát čelem. Poslaneckou imunitu totiž v případě své viny slibuje nevyužít. Aktivní je ale i na sítích, kam se podíval reportér Tomáš Zemánek.
2: Hezký den, největší pozornost vzbudil komentář na Facebooku, kde Turek vysvětluje, že řidiči menšího auta zachránil život rychlým stržením řízení. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro Green Deal boural v pondělí na pražské křižovatce IP Pavlova. Se svým luxusním Mercedes sem třídy G se střetnul s houkající Škodou Fabii, která šla v kotrmelci přes střechu. Její zhruba 60-letý řidič skončil v nemocnici a začalo policejní vyšetřování. Turek do rekonstruované křižovatky vjel odděleným levým pruhem, zatímco zbylá auta stála a čekala. Otázka je, zda si to v dané dopravní situaci mohl dovolit nebo porušil pravidla. Právě tomu se věnuje probíhající vyšetřování. Veřejnost si ale názory už udělala a k situaci se v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský web iDnes.cz vyjádřil prezident Petr Pavel.
3: Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná, a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní ve smyslu toho, pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější. My frajeři si můžeme dovolit ignorovat, to opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup.
2: Filip Turek je momentálně omluvený z jednání poslanecké sněmovny kvůli zdravotním problémům. Pozici vládního zmocněnce dal prozatím k dispozici, než skončí vyšetřování. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Brnem se prohnala slabší supercela doprovázená kroupami a extrémním přívalovým deštěm. Ten bleskově zatopil ulice v centru města a na více než hodinu zcela ochromil tramvajovou dopravu. Hasiči během pouhé hodiny zasahovali u 47 událostí spojených s čerpáním vody a odklízením popadaných stromů, pod kterými byla zraněná jedna seniorka. Podle meteorologů spadlo v Žabovřeskách přes 15 mm srážek během 20 minut a teplota prudce klesla o 10 stupňů Celsia. Provoz městské hromadné dopravy se podařilo obnovit před 7 hodinou večerní. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal od úřadu stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun. Ty poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Čekáme zítra oblačno až polojasno, ráno a dopoledne také místy zataženo, bude doznívat déšť a přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně dešťové přehánky, ojediněle i bouřky, večer ale budou srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval ministr zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
2: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
1: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Čeští vědci intenzivně zkoumají parazity způsobující cerkáriovou dermatitidu, tedy svědivou vyrážku pokoupání. Chtějí tak zmapovat rizikové lokality v Česku a vyvinout rychlé metody detekce jejich DNA přímo ve vodě. Mikroskopické larvy ptačích parazitů, které přenášejí vodní plži, každé léto potrápí stovky lidí, přesné statistiky ale chybí, protože většina nakažených smírnou vyrážkou vůbec nevyhledá lékaře. Odborníci proto vyvíjejí citlivé molekulární testy pro preventivní kontrolu koupališť před začátkem sezóny, hledají ekologicky šetrné způsoby regulace přenášejících plžů a v laboratořích zkoumají reakci lidského imunitního systému na kontakt s těmito parazity. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
3: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo, postupně se pak objeví přehánky a ojediněle i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a ta

se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy, zdraví Honza Varga. Prezident Petr Pavel označil účinkování české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Česko bylo podle něj terčem sice diplomatické, ale zřejmé kritiky spojenců za nedostatečné výdaje na obranu. Pavel upozornil na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o jedné specifické výjimce, kterou bylo právě Česko. Premiér Andrej Babiš naopak označil prezidentovu účast, vynucenou předběžným opatřením ústavního soudu,

0: za ostudu a obvinil Pavla, že vládě systematicky škodí. Prezident toto obvinění odmítl a poukázal na to, že řadu vládních kroků, včetně podpory Ukrajiny Izraele a nového příslibu plnění obranných závazků z Hágu, naopak oceňuje a je připravený s kabinetem vést konstruktivní dialog. Fotovoltaika má největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letošního roku si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
1: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let, máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
0: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy, více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Češi loni z lesů odnesli houby a borůvky za více než 7 miliard korun, i když to byl pro houbaře slabší rok. Celkem jsme nazbírali necelých 32 tisíc tun lesních plodů, nejvíce se dařilo lidem na Plzeňsku, Liberecku a v jižních Čechách. Podle statistiků průměrná rodina z lesa domů přitáhla přes 6 kilo hub a necelá 3 kila borůvek a ukazuje se tak, že do lesa chodíme pořád strašně rádi. Průměrně tam každý z nás loni zašel 33krát. Slovensku chybí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
2: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestování vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Některé osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Utah přitvrzuje. Americký stát plošně zakázal ve školních knihovnách sbírku novel 4roční období od Stephena Kinga, protože 4 tamní školní okrsky vyhodnotili, že obsahuje objektivně závadný materiál. Tento pojem utahské zákony definují jako pornografický nebo nemravný obsah škodlivý pro mladistvé. Kniha z roku 1982 obsahuje slavné předlohy k filmům Vykoupení z věznice Shawshank nebo Stůj při mě a byla dosud přístupná žákům od 7. třídy. Kvůli těmto přísným předpisům je teď v Utahu zakázáno už 35 knih. Mezi nimiž figuruje i známý román Ten, kdo stojí v koutě od Stephena Chbosského. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo, postupně se pak objeví přehánky a ojediněle i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleba.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

chcete-li, u přepážky vám je nevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech.

0: Začínají zprávy, vítá vás u nich Honza Varga. Čeští hasiči právě dorazili do Řecka, kde budou pomáhat s lesními požáry. Od zítřejšího rána drží pohotovost u města Patra na Peloponésu, kde stráví celkem 4 týdny. Na místo odjelo 22 lidí a 10 aut, hlavně cisterny. Celá akce je součástí evropského programu, ve kterém teď naši kluci pomáhají s vrtulníky i na jihu Francie. Loni v Řecku zažili pořádně horké léto a museli jít do ostrého zásahu hned 6krát. Skandinávci mají zdravější chodidla než Češi. Hýbou se totiž mnohem více než my. Třeba v Norsku je totiž běžné, že děti běhají venku na boso. Ruslan Skopal z e-shopu naboso.cz Radio Impuls řekl, že je na každém, jak dobře budou naše chodidla fungovat.
1: Přirozený pohyb, pobyt venku, rozmanitý terén a vhodná obuv mají na vývoj nohou větší vliv než dědičnost. Děti, které častěji chodí na boso, mají zdravější chodidla, vyšší klenbu a méně deformit palce.
0: Když už dětem obuv vybíráme, měli bychom myslet na to, aby měli dostatečně širokou špičku. Měli by mít také pružnou podrážku, která umožňuje přirozenou práci chodidla. Vesnici Litětiny na Pardubicku trápí masivní invaze much, které podle místních létají z nedalekého prasečáku. Lidé kvůli hmyzu nemůžou vůbec větrat, jídlo musí schovávat a majitelka místního občerstvení rozdává hostům k pivu plácačky. Předseda družstva se brání tím, že prasečák pravidelně každé 2 týdny stříká a postupuje podle předpisů, což potvrdila i loňská kontrola veterinární správy, která žádné pochybení nenašla. Starosta Dolní Rovně, pod kterou obec spadá, chce kvůli zápachu a hmyzu s vedením firmy okamžitě vyvolat nové jednání. A pokud dorazí další podněty od občanů, na místo znovu vyrazí i veterinární inspektoři. Píše o tom server TN.cz. Technici na Jičínsku začali testovat novou vlakotramvají jménem Lenka. Ta by mohla výrazně zlevnit a zjednodušit cestování na regionálních tratích. Původně šlo o klasickou brněnskou tramvaj, do které ale vývojáři namontovali baterii s kapacitou 192 kWh a upravili jí podvozek tak, aby mohla bezpečně jezdit po vlakových kolejích. Tahle lehká souprava ujede na jedno nabití zhruba 80 km a její provoz je mnohem levnější než u klasických motoráků. Pokud vozidlo projde všemi náročnými testy a ministerstvo dopravy kvůli němu upraví české zákony, první cestující by se s ním mohli svést už do 2 let. Podkrušnohorský Osek omezuje vstup na koupaliště. Nově mohou přijít jen držitelé předplatného a hosté z přilehlého autokempu. Město se tak snaží předejít přetížení koupaliště.
2: Davy během tropických dnů na začátku prázdnin vedly k prudkému zhoršení vody. Osek proto koupaliště dočasně zavřel, aby se vyčistilo. Dál už ale nechce nic nechat náhodě. Maximální kapacita 800 návštěvníků se musí striktně dodržovat. Přednost přitom mají ti stálí s permanentkami a hosté ze sousedního kempu. Jednorázové vstupenky k mání nejsou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky ojediněle i s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval minister zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
2: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
1: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Vínoci jsou podle nich zatím dobré.

0: dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
1: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přeháňky, takže může být i zataženo, postupně se objeví přeháňky a ojediněle s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Až vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

sekne, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý patře buberu bandasku s rumem borům, nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné,

ty. Až moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: jednu.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích a zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela vyjmuti. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fabie strhnutím volantu zachránil život. Europoslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
2: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci si uvědomuje, že je to taky důležité.
1: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu.

0: kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace Češi zemřeli kolem 3 hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
1: Nedostatok rušťovodičů komplikuje cestování vo vlakoch najmä lidem v okolí Bratislavy. Některé osobné vlaky nahrádzají dodatočnými zastávkami dlhší regionální expresy a jinde místo vlakov jazdí autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železniční osobní dopravca převzal pracovné síly od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval minister zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
1: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
0: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Výnoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
2: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů.